0: Co ty jsi?
1: Mali, žádku, jídami!
0: Víme, na cílom. Pane Kent, vy mi nebijete od těma, tak se mi to jako...